pomnožíme. A učujeme toto radostné slova. A ne slova. Strašná. Pidli iliny vyrábe. I slova šmartého von do vonkášňoj tmy. Tam bude plač i skrehotania zubiu. Sláva Isusu Hristu.